nahoru koně růža. Nesem ostos jdeš, ty si sádzot, ty s opon do indě, my všem mužikám.